Doznělo druhé dějství z opery Bludný Holanďan od Richarda Wagnera, kterou vysíláme na stanici Český rozhlas D-dur z digitálně remastrované nahrávky z roku 1968 v nastudování dirigenta Oty Klemperera a s pěveckými hvězdami tehdejší doby Theo Adamem a Neus Siliou, Martin Talvelou a Ernstem Kozubem v hlavních úlohách Holanďana, Senty, Dalanda a Erika. Ačkoliv jsou okolnosti vzniku opery poměrně známy, připomeňme si důležité souvislosti. S námětem pro Bludného Holanďana, vycházejícího z lidových bájí a pověstí, se Wagner prvně setkal v době svého kapelnického působení v Rize v letech 1837 až 39 při četbě knihy Heinricha Heineho Z paměti svobodného pána Schnabelevopského, do níž je zařazena pověst o zakleté lodi. Po ztrátě kapelnického místa a před ryšskými věřiteli se Wagner zachránil útěkem přes Prusko, kde nastoupil na loď, s kterou se chtěl cestou přes Londýn dostat do Paříže, kde zamýšlel uvést jednak svou operu Rienci a také zatím jen promyšlenou operu o Bludném Holanďanu. Plavba Baltským mořem, stěžovaná bouřemi a vysokými vlnami, se proměnila v drama. Loď se v jednu chvíli ukryla v norských fjordech a cesta, která měla trvat 8 dní, se protáhla na 3 týdny. Nebezpečná plavba na rozbouřeném moři, silné zážitky z přírodních sil, nebezpečí smrti a konečná záchrana byly velmi silnými inspiračními podněty, které Wagner následně promítl do hudby a celkové atmosféry Bludného Holanďana. Operu, k níž si Wagner napsal i libretto, dokončil roku 1841 v Paříži, ale s jejím uvedením byly problémy. Divadla v Mnichově a v Lipsku ji odmítli jako dílo pro Německo nevhodné. Na popud Giacoma Meyerbeera se měla opera provést v Berlíně, ale po změně ve vedení divadla z toho také sešlo. Až poté, co byla v Drážďanech úspěšně uvedena Wagnerova opera Rienci, začalo se Drážďanské divadlo zajímat i o Bludného Holanďana a na počátku roku 1843 ji uvedlo. Nicméně úspěch se nedostavil a po 4 představeních byla opera stažena z repertoáru. O 17 let později, v roce 1860, se Wagner k Bludnému Holanďanu znovu vrátil a původní verzi revidoval. V této podobě se dílo stalo záhy vděčnou a velmi oblíbenou trvalkou světového operního repertoáru. Potud malý historický exkurs a nyní již nazpět k hudbě Wagnerovy opery Bludný Holanďan, z níž nás čeká třetí závěrečné dějství. V zátoce kotví vedle sebe stále dvě lodě, Dalandova a Holanďanova. Z první zaznívá veselý zpěv, z druhé příšerné zapřísahání prokletých nábořníků, aby se Holanďan vrátil na palubu své lodě. Zní tak hrůzně, že umlčí veselost Dalandových námořníků. Z Dalandova domu vyběhne Senta. S ní jde Erik a tvrdě Sentě vyčítá, že porušila slib věrnosti, který mu dala v den, kdy se její otec vydával na moře a že bez rozmýšlení se zaslíbila muži, jejž viděla poprvé v životě, zrazující svou lásku k němu Erikovi. Tento rozhovor vyslechl Holanďan a vyčítá Sentě, že ani ona není ženou věrnou. Jeho prokletí, bloudění po mořích, tedy musí pokračovat. Loučí se se Sentou, které přestal důvěřovat, odmítá její prosby a přísahy a vrací se na loď, aby Sentu uchránil prokletí, stíhající všechny ty, které poruší sliby jemu dané před oltářem. V největším rozrušení vyrve se Senta Dalandovi a Erikovi, kteří ji zadržují, vyběhne na mořský útes a skočí do moře s výkřikem věrna za hrob. Tím je splněna podmínka Holanďanova vykoupení. Jeho loď se před zraky všech potopí, moře vzkypí a v záři vycházejícího slunce se vznášejí k nebesům postavy Senty a Holanďana.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Bludný Holanďan, Der fliegende Holländer, od Richarda Wagnera na skladatelovo libretto. Operu jsme poslouchali z digitálně remasterované nahrávky vzniklé v roce 1968 v londýnském studiu Abbey Round v nastudování legendárního německého dirigenta Otty Klemperera a slavných pěveckých hvězd oné doby. S Theo Adamem, Anjou Siliou, Martin Talvelou a Ernstem Kozubem v hlavních úlohách Holanďana, Senty, Dalanda a Erika. Celé pěvecké obsazení nahrávky je na webových stránkách Českého rozhlasu D-dur. Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur budeme pokračovat hudbou Heinricha Augusta Marschnera o generaci mladšího současníka Richarda Wagnera, který spolu s Karlem Mariem von Weberem patřili k významným a nejhranějším německým operním autorům v 19. století. V letech 1816 až 63 vytvořil Marschner 18 oper, z nichž k těm dodnes nejznámějším a příležitostně uváděným patří Hans Heiling, Vampír či Templář a Židovka. Spolu s operami vytvořil Marschner za 65 let svého života i velké množství komorní hudby, z níž si poslechneme čtyřvěté trio pro housle, violončelo a klavír číslo 2 G-moll opus 111. Hraje Beethoven trio Ravensburg.

Beethoven Trio Ravensburg dohrálo klavírní trio číslo 2 G-moll opus 111 od Heinricha Augusta Marschnera. Z díla německého raně romantického spisovatele, právníka, kritika, malíře, dirigenta a také hudebního skladatele Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna si v příštích chvílích dopřejeme jeho čtyřvětou symfonii S-dur. Nicméně stojí určitě za zmínku, že Hoffmann, velký ctitel Mozartovy hudby, je vedle svého rozsáhlého literárního díla rovněž autorem 13 oper a vokálně instrumentálních skladeb, několika chrámových a komorních skladeb a také již zmíněné jedné symfonie. Ta vznikla roku 1806 a my si ji nyní poslechneme v podání Kölner Akademie za řízení Michaela Alexandra Willense.

Tak to byla symfonie S-dur od Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna. Hrála Kölner Akademie, řídil Michael Alexander Willens. Závěr našeho vysílacího bloku bude patřit komorní hudbě Johannesa Brahmse. V podání Rachel Schmiege a Julie Kaufmann za doprovodu Donalda Salzina zazní 4 dueta pro soprán, alt a klavír opus 61 na verše německých básníků Eduarda Mörikeho, Justina Kernera, Johanna Wolfganga von Goethe a Josefa Wenziga. Mimochodem, Josef Wenzig byl český pedagog a převážně německý píšící spisovatel a libretista. Byl autorem libret k operám Dalibor a Libuše Bedřicha Smetany.

Rachel Schmíge, Julie Kaufmann a Donald Salzin přednesli 4 dueta pro soprán, alt a klavír opus 61 od Johannesa Brahmse. A to byla také komorní tečka za naším vysílacím blokem. Od mikrofonu se loučí a mnoho krásných hudebních zážitků při poslechu stanice Český rozhlas D-dur vám přeje redaktor Libor Dřevikovský.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Žabáková árie Václava Trojana z filmu Císařův slavík je zajisté podařeným kouskem, ale důstojnosti pozounu příliš nepřidala. Pozoun byl v žesťové skupině ostatně vždy tak trochu outsider. V 18. století se postavení trumpetisty a pozaunera vůbec nedalo srovnat. Trumpetista byl šlechtic, pozounista skoro lokaj. Pane doktore, čím to?
1: No, ten lokaj, to je příliš kruté. Pozoun byl nástroj v podstatě měšťanský, čili pozouny, sbory pozaunérů hrály také, ale při měšťanských příležitostech v chrámech. A samozřejmě tam byl trochu problém s tím nejvyšším hlasem. Pozoun, trombón vytvořil také rodinu, jako jsme to už viděli u hoboju a jiných nástrojů, vlastně u těch trubek bychom byli mohli mluvit také o té rodině. Ale musíme říct, že ten sopránový nástroj dělal vždycky trochu potíže. Byl naražován cinkem a nakonec dneska v těch sborech už se nahrazuje ten nejvyšší hlas trubkou. To tenkrát nešlo, protože to byly dva cechy příkře, oddělené a proti sobě stojící.
0: Pane doktore, je správnější říkat pozoun nebo trombón?
1: No, byly činěny pokusy říkat snížcovému nástroji pozoun a ventilovému trombón, ale nevžilo se to a není to tak přesné. Já jsem vlastně zapomněl říct, že pochopitelně v 19. století, tak jako u trubek a lesních rohů, tak také u pozounu se zaváděly ventily. Byl v tom dost dlouho i určitý konkurenční boj.
0: Takže vlastně mluvíme o dvou různých nástrojích. Aniž bych chtěl jeho význam snižovat, k čemu je vlastně ten snížec?
1: No, snížec je právě velice zvláštní zařízení, prakticky jedinečné mezi hudebními nástroji. Je to taková část nástroje ve tvaru takového protaženého U, která se zasouvá a vysouvá. Vlastně tím vysouváním se ta trubice celková délka se zvyšuje a tón se prohlubuje. A to může být dokonce i čtvrtónové prohlubení, to je tedy daleko jemnější rozlišení než třeba u těch ventilů a nebo podobných.
0: Čili snížec snižuje základní ladění toho nástroje.
1: Ano, jistě, je to proto se říká snížec.
0: Dá se říci, že by některý z těch typů byl výhodnější? Jaké jsou výhody a nevýhody obou systémů?
1: Tak charakterističnější je rozhodně ten nástroj snížcový, ale některé party se vlastně na něj nedají zahrát, třeba hluboké party ve Verdi operách. A zajímavé je, že třeba některé party Janáčkovy jsou vysloveně míněny pro nástroj ventilový, protože v Brně se na ty ventilové nástroje hrálo daleko déle než v Praze. V Praze to skončilo s příchodem Kovařovice kolem roku 1900, kdežto v Brně ještě za života Janáčka se hrálo nástroje ventilové a některé ty party jsou vysloveně míněny pro ventilový nástroj.
0: A proč?
1: No, tam je taková pasáž, sestupná stupnice cismol, která není vůbec jednoduchá pro žestivé nástroje. A začíná nahoře trubkou. A to je nástroj ventilový. A najednou na to má navázat trombón. A je-li to trombón snížcový, tak i sebevětší virtuos nemůže dokázat to, aby to mělo ten charakter, jako má ta trubka. Proto by to správně mělo být hráno na ventilový pozoun. To se ale nedělá. Používá se někdy tuby tenorové, která je samozřejmě taky ventilová a ta naváže na tu trubku snadněji než ten pozoun.

0: Ventilový pozvon ovšem je daleko praktičtější ve vojenských kapelách, protože se pochoduje a když se má vysouvat ten sníž, tak by z toho pochodujícího vojáka před sebou pořád strkal. Tak tam je rozhodně výhodnější ventilový pozvon nebo trombón a taky se to tak většinou používá.
1: V některých skladbách je užito glissanda. Ventilový pozoun umí zahrát jen retné glissando, které se v podstatě rovná bleskově rozloženému akordu. Skutečné klouzavé glissando umí jen pozoun snížcový. Decentně tohoto efektu využil Igor Stravinský v baletu Pulcinella.

Zase jsme slyšeli Pozoun v komické a poněkud nedůstojné roli. Ve skutečně závažných skladbách jsou pak pozouny často odsouzeny k vydržovaným akordům. Ta místa sice znějí krásně mohutně, ale málo kdo z posluchačů si všimne, že je to právě zásluhou pozounové skupiny. Ale co by si bez skromných pozounů počal třeba takový Berlioz?

0: To byl Berliozův Harold v Itálii. Pane doktore, je na čase předvést pozouny v nějaké skutečně důstojné roli.
1: Honza Rychlík měl takový výraz, že tyto nástroje jsou často užívány k takovému hlásání, proklamacím, prostě ten nástroj něco přednese, nějakou důraznou pravdu. A takové hlásání je právě nádherně využito ve Smetanově Valčtinově táboru, kde do té lidové veselice najednou zasáhne mnich, ale já si spíš myslím, že to je sbor mnichů, protože to hrajou čtyři pozouny a ještě navíc tuba.

0: Zvuk pozounu vždycky trochu připomíná tu troubu při posledním soudu. Také to využívají skladatelé ve svých rekviem.
1: Kde se o tubamírum samozřejmě hovoří.
0: Ano.
1: Takže si poslechneme, jak pozounový part vypadá v Mozartově rekviem.

Pozouny, jakkoliv byly v minulosti podceňované, si zaslouží náš obdiv. Jsou schopny široké výrazové škály, na jejímž začátku je Trojanův žabák a na konci třeba velký orchestrální patos Wagnerova Tannhäusera. Pozounista tedy dokáže zahrát skoro vše, ovšem pod jedinou podmínkou. Nesmíte mu předtím ukázat citron.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Sebastian Bach, mše H-moll, část Gloria in Excelsis Deo. Nové Bachovo Collegium Musicum řídí Peter Schreier.

Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Ludwig van Beethoven, první věta ze symfonie číslo 5 C-moll op. 67 Osudová. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jednu z efektních a slavných operních árií najdeme ve finálním dějství opery Turandot z pera italského operního skladatele a hlavního představitele takzvaného verismu Giacoma Pucciniho. Příběh o čínské princezně Turandot a princi Kalafovi. Ona árie začíná slovy Nessun dorma, ať nikdo nespí. Nikdo nemá spát, dokud princezna nezjistí jméno záhadného prince. A on v té árii zpívá, že nad lstivou princeznou přeci jen zvítězí. Vincerò. Mimochodem, ono vysoké aha, které se tenoristé snaží vždycky udržet co nejdéle, je v Pucciniho partituře obyčejná kratičká šestnáctina. To Luciano Pavarotti ji prodloužil a držel až na samé hranici lidských možností. Tak si tu Kalafovu árii poslechněme právě v podání legendárního hlasu Luciana Pavarottiho. Dále zpívá sbor Johna Oldise a Zubin Mehta vede Londýnský filharmonický orchestr.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Figarova svatba. Akademii svatého Martina v Polích řídí Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Velmi půvabnou hudbu vtělil Georg Friedrich Händel do souboru svých 12 koncerty Grossi opus 6. Pravda, ne vždy jen tu svou, použil i témata Domenika Scarlattiho a dalších současníků, i svá vlastní jinde už užitá témata, ale tím krásu těch koncertů neumenšil. Možná naopak. Onu solistickou skupinku, takzvané concertino, tu tvoří dvoje housle a violončelo, takzvané ripieno, větší skupinku, s níž ta menší krásně komunikuje, smyčcový orchestr s čembalem. A není bez zajímavosti, že těchto 12 malých skvostů složil Händel během jediného podzimního měsíce roku 1739. My si poslechneme čtvrtou část Allegro ze čtvrtého koncerta Grossa a moll, The English Concert a Trevor Pinnock u čembala.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

Mezi lety 1727 až 30 napsal Johann Sebastian Bach šestici triových sonát pro varhany, která měla být podle některých muzikologů studijním materiálem pro Bachova nejstaršího syna Wilhelma Friedemana. A podařilo se. Wilhelm Friedemann pak skutečně získal poměrně prestižní místo varhaníka v Sophienkirche v Drážďanech a záhy se tam proslavil svou virtuózní hrou na varhany. Možná mu k tomu skutečně dopomohla i tato skladba jeho otce Johanna Sebastiana Bacha. Triová sonáta číslo 6, první věta, prý takřka vivaldiovská. A u varhan Ivan Sokol.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Valaise.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Hasslera.

Hector Berlioz, Harold v horách, první část ze symfonie Harold v Itálii, opus 16, hraje Pinkas Zukerman, Montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa, v němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marenem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: hrajete dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem. Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plaire, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film, a s ním na violončelo Christophe Coin.

Grieg napsal svůj klavírní koncert na konci kariéry a jeho orchestrální part mnohokrát předělával. Druhá věta je lyrická trojdílná s živější částí uprostřed. Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr, druhá věta, hraje Steven Kovačevič, BBC Symphony Orchestra řídí Colin Davis.

Ačkoliv se Johann Josef Fuchs sám považoval více za teoretika a pedagoga než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Uspořádal ho mimochodem tentýž Ludwig Kechel, který je autorem katalogu Mozartových děl. U Fuchse jich napočítal asi 400. Z díla císařského dvorního kapelníka a také třeba kapelníka katedrály svatého Štěpána ve Vídni si poslechneme mariánský chvalospěv Ave Regina Celorum. Zpívá nizozemská sopranistka Mieke van der Sluis, hraje soubor Armonico Tributo Austria.

Pro svého dlouholetého přítele, výtečného trumpetistu a zdokonalitele trubky klapkovým mechanismem Antona Weidingera zkomponoval 64-letý Josef Haydn nádherný koncert, který mnozí označují za Haydnův nejkrásnější koncert vůbec. Koncert pro trubku a orchestr Es-dur. Jeho první větu nám teď zahraje jeden z nejlepších a také nejoceňovanějších trumpetistů současnosti, švédský virtuos Håkan Hardenberger. Doprovodí ho Londýnská akademie svatého Martina s Nevillem Marinerem.

Už ve svých 25 letech v roce 1703 získal Antonio Vivaldi místo v Pio Ospedale della Pietà, instituci pro opuštěné a zároveň velmi talentované dívky, kde Vivaldi učil a zajistil svým studentkám mezinárodní věhlas. To oni premiérovali řadu jeho koncertů a provozovali i další díla velkého mistra, zejména duchovní. 10 let na to začal Vivaldi hojně komponovat i opery. Pro divadla v Benátkách, Mantově, kde byl mistrem komorní hudby na Mantovském dvoře, v Římě nebo v Miláně. Tam měla premiéru v roce 1721 Vivaldiho opera La Silvia. V Turínské národní knihovně se z ní dodnes dochovalo jen asi 8 árií, z nichž my vybíráme tenorovou árii Nisa ze třetího dějství. Skotský tenorista Paul Agnew a Modo Antiquo, dirigent Federico Maria Sardelli.

Smetanovou Vltavu by jistě asi ani nebylo třeba ohlašovat, neboť je to jedna ze skladeb, již po prvních taktech identifikuje v naší zemi snad každý. Ale my si teď tuto báseň z cyklu Má vlast poslechneme ve verzi pro čtyřruční klavír. Sám Bedřich Smetana ji upravil do podoby, která v té době, na konci 19. století, nejlépe zajišťovala šíření hudby a přenášela také zisk vydavatelům. Takto si ji mohli zakoupit a hrát slečny v měšťanských domácnostech, učitelé z žáky v hudebních ústavech. Zkrátka, takto byla ta geniální hudba snadno přístupná. A i takto je obdivuhodná. Hrají nám Daniel Wiesner a Petr Jiříkovský.

0: To byla Smetanova Vltava v autorské úpravě pro klavír na čtyři ruce. Hráli Daniel Wiesner a Petr Jiříkovský. Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Let bylo Felixi Mendelssohnu Bartholdymu, když zkomponoval svou čtvrtou symfonii, italskou. Tou dobou už měl nastoupenou úspěšnou skladatelskou dráhu, ale také dráhu dirigentskou. Před několika lety uvedl Matoušovi pašije Johanna Sebastiana Bacha, čímž pak oživil Bachova génia nejen pro 19., ale i pro další staletí. V této době také Mendelssohn hojně cestoval, zamiloval se do Anglie a Skotska a také do Itálie. Ta ho inspirovala k symfonii A-dur, o níž psal sestře, že to bude to nejkrásnější, co kdy napsal. Po jejím dokončení sice příliš spokojen nebyl, ale publikum je ještě dnes. Tady je radostná první věta Mendelssohnovy italské, jak ji hraje londýnský symfonický orchestr zařízení Claudia Abáda.

Jean-Baptiste Lully, Regina Celi, moteto pro tři sopránové hlasy a instrumentální doprovod. Lézard Florissant řídí William Christie.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta z malé noční hudby G-dur, Kechlův seznam 525, hrají virtuozidy Praha.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Brahmsova poslední čtvrtá symfonie E-moll, někdy nazývaná epická, vznikla v polovině 80. let 19. století a Brahms si pro první provedení položil podmínku, že nejprve celou partituru sám projde s orchestrem, než se rozhodne seznámit s ní veřejnost. Premiéru, která byla provázena velkým úspěchem, řídil sám 52-letý skladatel v Meiningenu. Jediná z jeho symfonií končí v molové tónině, E-moll, což uslyšíme, protože necháme znít závěrečnou čtvrtou větu, vzácný příklad symfonické pasakálii, řekněme variací nad ostinátním basem. Za osmitaktové téma, které tu ovšem nezní jen v basu, ale i v dalších hlasech, si Brahms vybral nápěv jedné Bachovy kantáty. Zazní hned v úvodu, v akordech, a pak se nad ním začne stavět to bohaté předivo 30 průběžných variací. Vídeňští filharmonikové Leonard Bernstein.

Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handel Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni, přijď sladká přítelkyně.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Hluboko do historie, až do první půle 16. století, se nyní vydáme s hudbou Pierra Attegnanta, zajímavého skladatele, ale hlavně slavného francouzského a přímo pařížského hudebního vydavatele, který tiskl skladby své i svých současníků, včetně asi 1500 šansonů různých mistrů té doby v 630 sbírkách. Tiskl ale také mše, moteta nebo loutnové skladby. A je mu připisována i jedna velmi slavná francouzská píseň, Tourdillon, u nás známá jako Batalion. Attegnantův Tourdillon ve verzi pro sólovou loutnu zahraje Andráš Keček.

Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, sólisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty. Georg Friedrich Händel, Let the Bright Seraphim, árie z oratoria Samson, zpívá Susan Riddén, Niklas Eklund, London Baroque, řídí Charles Medlem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ilja Hurník, studánka pro dětský sbor. Jiří Skopal řídí sbor Jitro.

A teď tu na našem pomyslném pódiu přivítáme vynikající německou houslistku, v tomto případě možná opravdu spíš houslovou virtuózku, již se nenáhodou přezdívá královna houslí. Herbert von Karajan ji objevil, když jí bylo 13 let a vsadil na správnou kartu. Anne-Sophie Mutter přichází s New Yorkskou filharmonií a dirigentem Kurtem Mazurem, aby zahrála Beethovenovu přeslavnou romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur.

Během pouhého jednoho měsíce napsal 30-letý Robert Schumann svou první symfonii s přízviskem Jarní. A to v době, kdy už byl uznávaným a ceněným mistrem klavírních kompozic a písní. Je to prý Schumannovo nejradostnější dílo, však byl také čerstvě šťastně ženat s Klárou Víkovou, pozdější duševní choroba ještě v nedohlednu. Z Jarní symfonie Roberta Schumanna nabízíme první větu s fanfárou, která jakoby volala k probuzení a k novému životu a s následujícím ohňostrojem nápadů a energie. Revoluční a romantický orchestr a Sir John Eliot Gardiner v jeho čele.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. V následujících 4 hodinách je pro vás připraven výběr nahrávek z rozhlasové fonotéky s hudbou mistrů baroka, klasicismu, romantismu i autorů 20. století. Úvod našeho výběru bude patřit českému baroknímu mistru Františku Bendovi, který se proslavil jako houslista a skladatel v Drážďanech, Rheinsbergu nebo Berlíně. Vedle řady sonát a symfonií jsou dnes v Drážďanech uloženy také opisy Bendových 6 houslových koncertů. Houslový koncert C-dur napsal ale Benda pravděpodobně v Rheinsbergu. Svojí sazbou odpovídá menšímu obsazení rheinbergské kapely. Doprovod je svěřen pouze smyčcovému orchestru. Jeho styl je neobyčejně zpěvný, v jeho skladbách by člověk sotva našel pasáže, které by nemohl zpívat lidský hlas. Skladby i přednes tohoto mistra jsou skutečně velmi osobité a krásné. Obdivoval tvorbu Františka Bendy například hudební cestovatel Charles Berny. Za doprovodu Pražského komorního orchestru s uměleckým vedoucím Pavlem Šafaříkem se nyní jako solista v koncertu C-dur představí houslista Roman Patočka.

Roman Patočka a Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Pavlem Šafaříkem dohráli koncert C-dur pro housle, smyčce a basso continuo od Františka Bendy.

Rokem 1718 je datována premiéra pastorální opery Georga Friedricha Händla Acis a Galatea na libreto Johna Gaye. My si z této opery za okamžik poslechneme tři části, tedy předehru k druhému dějství a dvě árie z recitativy obra Polyféma, který se snaží zničit štěstí pastýře Acise a nymfy Galatei. Části z Händlovy opery zazní na nahrávce basbaritonisty Adama Plachetky, sopranistky Kateřiny Knížíkové a souboru Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka.

Milí posluchači, náš program na stanici D-dur nabídne v tuto chvíli pozoruhodnou skladbu Jana Václava Hugo Voříška, tedy proslulého pianisty, skladatele, učitele hudby i dirigenta přelomu 18. a 19. století, působícího za dob Beethovena ve Vídni. Dobově příznačný žánr představuje 5 voříškových koncertantních skladeb pro klavír a orchestr, které nezapřou vliv jeho vídeňského učitele Humla. Poslechneme si ve své době populární introdukci a brilantní rondo opus 22 z roku 1817. Na nahrávce vydané v roce 1986 hraje klavírista Boris Krajný a pražský komorní orchestr s dirigentem Ivanem Paříkem.

Boris Krajiný a Pražský komorní orchestr s dirigentem Ivanem Paříkem dohráli introdukci a brilantní rondo opus 22, koncertantní skladbu Jana Václava Hugo Voříška.

Symfonie F-dur náleží do trojice symfonií, které zkomponoval Antonín Reicha ve Vídni v roce 1808. Dá se ale říci, že toto dílo otevřelo Reichovi nové tvůrčí možnosti v jiném hudebním centru, a to v Paříži, kam poté natrvalo přesídlil. Po Reichově příjezdu do Paříže se zasloužil o premiéru symfonie tehdejší ředitel pařížské konzervatoře Luigi Cherubini. Zařadil dílo na program koncertu konzervatoře 7. května 1809. Skladba vzbudila mezi pařížskou kritikou pozitivní ohlas a uvedla Reichu na hudební scénu metropole. Reicha poté z vděčnosti složil fugu na téma z jedné Cherubínyho opery. Symfonie F-dur je psána pro tehdejší standardní obsazení se smyčci, jednou flétnou, dvěma hoboji, klarinety, fagoty, lesními rohy a tympány. Čtyřvětou symfonii F-dur Antonína Reichy hraje Dvořákův komorní orchestr, který řídí Petr Altrichter.

0: To byla symfonie F-dur od Antonína Reichy, dílo z roku 1808. Dvořákův komorní orchestr řídil Petr Altrichter.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus písní pro smíšený sbor, harmonium a baritonové solo Rosario od Ference Lista je dílem roku 1879. List zde zhudebňuje tradiční latinské liturgické texty, přesněji katolickou modlitbu svatého Růžence. Dílo sestává ze tří částí představujících jednotlivá růžencová tajemství a závěrečné Pater Noster. Pozdní listovo-duchovní dílo s názvem Rosario nám představí Netherlands Chamber Choir, Leo van Dusselaer na harmonium a baritonista Dietrich Fischer-Dieskau.

Rosario, cyklus čtyř písní Ference Lista, přednesli Netherlands Chamber Choir, Leo van Dusselaer na harmonium a baritonista Dietrich Fischer-Dieskau. Smyčcový kvartet číslo 2 a mol opus 13 složil Felix Mendelssohn Bartholdy ve svých 18 letech v roce 1827. Přes svůj nízký věk však byl již zkušeným skladatelem komorní hudby. Navíc s obdivem studoval Beethovenovy pozdní kvartety, na které se snažil navázat a dále rozvíjet. Sjednocujícím motivem Mendelssohnova kvartetu je citace z vlastní písně Ist es wahr, kterou složil o několik měsíců dříve. Jak se shodují hudební kritikové, kvartet A-moll čerpá z kompozičních technik pozdního Beethovena a spojuje klasickou formu s romantickým výrazem. Na nahrávce z roku 1964 hraje americký Gilliard String Quartet.

0: podání Gilliard String Quartet jsme slyšeli smyčcový kvartet číslo 2 a moll opus 13 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v našem výběru bude mít za pár okamžiků místo také opera. Bude to výběr 4 výstupů ze slavné opery Don Giovanni o potrestaném prostopášníkovi od Wolfganga Amadea Mozarta. Z díla, které mělo premiéru v Praze v roce 1787, si poslechneme výstupy Donny Anny a jejího snoubence Dona Otávia z prvního a druhého dějství. Vybírám nahrávku z roku 1991. Zpívají Plácido Domingo a Karol Vanes. Hraje Mnichovský rozhlasový orchestr, řídí Eugen Kohn.

Dozněl výběr duet a árií z opery Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Jako Don Ottavio zpíval tenorista Plácido Domingo, jako Dona Anna se představila sopranistka Carol Vanes, Mnichovský rozhlasový orchestr řídil Eugen Kohn.

Vysíláním stanice D-dur vás provází Robert Škarda. Společně nás nyní čeká hudba Johanna Sebastiana Bacha. Koncert pro tři klavíry, smyčcový orchestr a basso continuo C-dur BWV 1064 byl vytvořen ve 40. letech 18. století pro lipský soubor Collegium Musicum. Je to tak bohatá skladba, že se jí lze věnovat celé věky. Je ucelenější a obsahuje více dialogu než kterýkoliv jiný Bachův koncert, uvádí jeden z interpretů této skladby. Skladba nyní zazní v českém provedení z nahrávky, která vznikla v roce 2015. Hrát budou klavíristé Michal Mašek, Karel Košárek a Igor Ardašev. Filharmonii Bohuslava Martinů řídí Debašiš Šodry.

0: To byl koncert pro tři klavíry, smyčce a basso continuo C-dur Johanna Sebastiana Bacha. Solové party hráli Michal Mašek, Karel Košárek a Igor Ardašev. Filharmonii Bohuslava Martinů řídil Debašiš Šódry.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Kanadská harfenistka Erika Goodman je dnes jednou z předních světových hráček na harfu, která se věnuje solové koncertní činnosti i nahrávání. Z portfolia snímků Eriky Goodman vybíráme nyní do našeho výběru třívětou sonatinu pro harfu od francouzského skladatele a harfenisty první poloviny 20. století Marcela Tourniera.

Sonatinu pro harfu od Marcela Turniera hrála Erika Goodman. Milí posluchači, máte naladěnu stanici Český rozhlas D-dur. Za okamžik budeme poslouchat orchestrální hudbu, konkrétně symfonii číslo 5 F-dur opus 76 Antonína Dvořáka. Jde o symfonii, v které Dvořák sformoval svůj originální hudební jazyk a zejména čtvrtá věta této skladby je považována za Dvořákovo mistrovské dílo. Pátou symfonii Dvořák dokončil v roce 1875. O 12 let později ji revidoval a připojil dedikaci dirigentovi Hansi von Billowovi, který byl obdivovatelem a propagátorem jeho díla. Poslechneme si nahrávku z roku 1993, kdy Dvořákovu pátou symfonii F-dur nastudovala a nahrála Česká filharmonie pod taktovkou Libora Peška.

Symfonie číslo 5 F-dur opus 76 Antonína Dvořáka hrála Česká filharmonie pod taktovkou Libora Peška. Touto nahrávkou se také od mikrofonu loučí váš dosávadní průvodce Robert Škarda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. U poslechu stanice D-dur vás v tuto chvíli vítá Robert Škarda. V následujících 4 hodinách vám nabídnu nahrávky hudby 18. až 21. století. Těšit se můžete na hudbu Giuseppe Verdiho, Antonína Reichy, Karla Nielsena, Josefa Haydna a dalších. Úvod bude patřit klavírní tvorbě Johannesa Brahmse. 16 valčíků opus 39 zkomponoval německý skladatel v roce 1865 ve Vídni. Jsou věnovány významnému hudebnímu kritikovi 19. století Eduardu Hanslikovi, který Brahmsovu hudbu obdivoval. Na klavír hraje Matthias Kirchnereit.

Rodák z Rokycan Antonín Kraft byl považován za jednoho z nejlepších violončelistů své doby. Své skladby pro něj psali i Haydn nebo Beethoven. Sám Kraft byl ale také skladatelem a několik jeho skladeb se nám dochovalo dodnes. Poslechneme si koncert C-dur pro violončelo a orchestr, který byl zkomponován před rokem 1803. V tomto roce také vznikl jediný dochovaný opis skladby, pořízený berounským děkanem Johannem Antonínem Seidlem. Třívětý koncert C-dur Antonína Krafta hrají Jiří Hošek na violončelo a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Josef Hrnčíř.

Koncert pro violončelo a orchestr C-dur Antonína Krafta hráli Jiří Hošek na violončelo a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Josef Hrnčíř.

Duchovní komorní kantáta Stabat Mater pro soprán, alt, smyčce a basso continuo italského barokního skladatele Giovanni Battisti Pergolesiho je jedním z nejznámějších zhudebnění tohoto středověkého veršovaného textu. Pergolesi své Stabat Mater zkomponoval v roce 1736, krátce před svou smrtí. Stalo se tak na žádost neapolského řádového bratrstva pro liturgické potřeby svatého týdne. Zpívají June Anderson, soprán, a Cecilia Bartoli, mezzosoprán. Hraje Sinfonietta de Montréal, řídí Charles Dutoit.

0: Dozněla duchovní komorní kantáta Stabat Mater pro soprán, alt, smyčce a basso continuo od Giovanni Battisti Pergolesiho. Poslouchali jsme nahrávku z roku 1993, na které se představili June Anderson a Cecilia Bartoli. Hrála Sinfonietta de Montréal, kterou řídil Charles Dutoit.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur nyní zamíříme k hudbě českého baroka a k tvorbě Františka Xavera Brixiho. Od roku 1759 byl Brixi kapelníkem katedrály svatého Víta a věnoval se v souladu se svým působením především chrámové hudbě. Je autorem i několika varhaních koncertů. Připravena je nahrávka jednoho ze dvou Brixiho koncertů C-dur pro varhany a orchestr. V krajních větách tohoto třívětého koncertu je doprovodný smyčcový orchestr rozšířen o dvě klariny. Na varhany hraje Jan Hora, pražský komorní orchestr řídí František Vajnar.

Jan Horana Varhany a Pražský komorní orchestr s dirigentem Františkem Vajnarem přednesli koncert pro Varhany a orchestr C-dur Františka Xavera Brixiho.

Josef Haydn je autorem desítek úprav skotských a velšských lidových písní. Vznikly v závěru jeho života na objednávku skotských a anglických vydavatelů. Populární lidové nápěvy bylo třeba upravit pro tehdejší měšťanské salóny. Výběr skotských písní Josefa Haydna nahráli v roce 2009 sopranistka Julie Kaufmann a mnichovské klavírní trio. Můžeme si tak představit Haydnovy mistrovské úpravy lidových písní, které propojují tradiční skotské melodie s klasickým komorním obsazením.

0: Sopranistka Julie Kaufman a mnichovské klavírní trio přednesli výběr ze skotských písní od Josefa Haydna.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, prostor v našem vysílání dostane za okamžik koncertantní skladba počátku 20. století ze severu Evropy. Dánský skladatel Carl Nielsen měl k dechovým nástrojům blízko. V mládí hrával na lesní roh a trombon. Dnes jsou ceněné zejména jeho koncerty pro flétnu nebo klarinet. Právě koncert pro klarinet z roku 1928 se nyní rozezní. A to v podání českých interpretů. Anu Paulovou na klarinet doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu za řízení Tomáše Braunera.

Anna Paulová na klarinet a symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Braunerem dohráli koncert pro klarinet a orchestr od Karla Nielsena.

Milí posluchači, vysíláním vás provází Robert Škarda. A následujících 27 minut zasvětíme na naší stanici solovému klavíru. Představí se nám srbsko-americký pianista žijící v Paříži Ivan Ilić. A to ukázkou ze svého projektu věnovaného klavírním solovým skladbám českého skladatele a Beethovenova současníka Antonína Reichy. Připravena je premiérová nahrávka třívěté virtuózní Grande Sonate C-dur, jedné ze tří Reichových velkých sonát napsaných ve Vídni.

Milí posluchači, za malou chvíli se v 15-minutovém výběru zaposloucháme do atmosféry opery Loupežníci Giuseppe Verdiho. Tragická opera o čtyřech dějstvích pochází z roku 1847. Její libreto napsal Andrea Maffei na motivy slavného dramatu Zbojníci od Friedricha Schillera. Základním motivem je spor dvou bratrů. France, který chce ovládnout rodinné panství, a Karla, který se ze žalu a pocitu zrady stane vůdcem skupiny loupežníků a psanců v českých lesích. Úryvky z Verdiho opery budou zpívat tenorista Plácido Domingo a baritonista Eduardo Valdés. Sbor a orchestr Mariinského divadla řídí Valery Gergiev.

Dozněl výběr scén z opery Loupežníci Giuseppe Verdiho. Úryvky z prvního a druhého dějství přednesli Plácido Domingo, Eduardo Valdés a sbor a orchestr Mariinského divadla. Řídil Valerij Gergiev. Zkombinovat tradiční formu partity s českým hudebním materiálem a využít všechny možné kombinace nástrojů a kontrasty mezi nimi. To byly základní myšlenky kompozice Pražský kaleidoskop pro housle a kytaru ruského skladatele žijícího v Izraeli Jana Freidlina. Jak Freidlin sám podotýká, v Pražském kaleidoskopu propojil všechny výše zmíněné složky, které doplnil o hudební vyjádření prostředí města Prahy, která ho inspirovala. Nejde přitom jen o pokus vykreslit krásnou pražskou krajinu, jde o reprodukci vnitřního ducha Prahy. Skladba je věnována Dů Terés, interpretům, kteří nám teď skladbu zahrají. Houslistce Lucii Kopsové a kytaristovi Tomáši Hoňkovi.

0: Lucie Kopsová na housle a Tomáš Honěk na kytaru. Dohráli pražský kaleidoskop od Jana Frajdlina.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Nocturno jako hudební forma inspirovaná atmosférou noci byla typickou také pro dobu hudebního klasicismu 18. století. Představíme si nyní jedno z nich. Nocturno C-dur pro dvoje housle, dvě violy a violončelo, které zkomponoval rakouský skladatel Michael Haydn v roce 1773. Pětivětou komorní skladbu nahrál v roce 2007 Apollon Quartet ve spolupráci s violistou Ladislavem Kyselákem.

Nocturno C-dur pro dvoje housle, dvě violy a violončelo od Michaela Haydna hráli Ladislav Kyselák na violu a členové Apollon Quartet. Pavel Kudylásek a Radek Křižanovský housle, Pavel Cypris viola a Pavel Werner violončelo. To byla také závěrečná skladba vysílacího bloku, který připravil a slovem provázel Robert Škarda.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Poté, co mladý německý skladatel Handel pobyl v Itálii a nasál její operní styl, uvedl se v Anglii svou operou Rinaldo na námět Tasova Osvobozeného Jeruzaléma. Bylo mu teprve 26 a byl to famózní úspěch, který mu otevřel dveře do Anglie, jejímž občanem se později stal. Oslnili nejen hudba, pěvecké výkony i Handlova virtuozita u čembala, ale také velkolepé scénické efekty. O pár let později si z toho všeho naopak utahovala žebrácká opera. Pak Rinaldo přes 200 let spal a díky jeho znovu objevení v 80. letech 20. století dnes opět zdobí nejednu světovou scénu, anebo alespoň slavné árie z něj. Ta asi nejslavnější za chvíli zazní Lascia ch'io pianga, jímavý Almiredin pláč ze druhého jednání, nech mne plakat nad svým krutým osudem. Zpívá Susanne Rydén, hraje London Barok, řídí Charles Medlem.

Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Charlie Chaplin, dvě části z hudby k filmu Moderní doba. NDR Radio Filharmonii řídí Timothy Brock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezný menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez. Jan Dismas Zelenka a úvodní sbor z jeho loretánských litanií. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Frédéric Chopin byl romantik a tlumočníkem jeho hudebních myšlenek byl klavír. Sám byl skvělý pianista a tak trávil večery ve šlechtických salonech, kde do noci improvizoval, druhý den pak své improvizace upřesňoval, dolaďoval a zapisoval do not. Jsou to skladby extrémně virtuózní, plynou jakoby bez hranic a bez zřetelné formy. Pevnější obrysy ale slyšíme v klavírních koncertech, tam je to něco jiného. Chopinův klavír obecně zní často jako zvonkohra, brilantními běhy v pianissimu a na horním okraji klaviatury.

Frédéric Chopin je s klavírem, klavírní virtuozitou a klavírní tvorbou spojen tak těsně, že můžeme mluvit takřka o synonymech. Chopin je klavír. A Ivan Moravec je, vlastně byl, geniální Chopinovský interpret. Poslechněte si jeho nahrávku Chopinova Skerca pro klavír, cismol, opus 39.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů. Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie řídí Adam Fischer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Klasika na dosah na stanici D-dur.
0: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
1: Se stručným komentářem.
0: Snad žádný ze starých mistrů nesformoval přechod od renesance k baroku tak, jako Ital Claudio Monteverdi, mistr především madrigalů a motet, světských a duchovních vokálních děl. Zatímco jeho rané madrigaly vycházejí z chromatické a složité polyfonie pozdní renesance, postupně Monteverdi přijal nový styl a jeho opera Orfeo znamenala začátek nové éry. Napsal několik oper a také stovky madrigalů a duchovních děl, tento ředitel kůru u svatého Marka v Benátkách a později kněz Claudio Monteverdi. My si poslechneme překrásný madrigal Zefiro Torna z Monteverdiho sbírky z roku 1632. Jedná se o skladatelovo kongeniální zhudebnění sonetu, v němž je vzýván Zefir, západní vítr, aby svým návratem probudil jaro, roztančil květiny, nechal zpívat ozvěnu v horách a snad i lásku, aby autor sonetu nebyl tak sám. Monteverdiho půvabný madrigal Zefiro Torna zpívají Magdalena Kožená a Anna Prohaska za doprovodu souboru La Cetra Basel.

A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině Es-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Darius Milhaud, Vůl na střeše. Ukázkový příklad velkého ronda v jihoamerickém stylu. Českou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: To byl Vůl na střeše Dária Mioda. Českou filharmonii řídil Libor Pešek. Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Příští okamžiky strávíme s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku, Itálii, byl oblíbeným hudebníkem několika členů slavné rodiny Medičejských, později se stal dvorním skladatelem habsburského císaře Maximiliána I., s nímž cestoval po Evropě a na konci života se vrátil do Itálie, do Ferrari. Je tomu už přes 500 let. Isaac zemřel v roce 1517. A zřejmě si při svých evropských poutích zvláště oblíbil jedno město, neboť napsal tuto kanzonu. Innsbruck, ich muss dich lassen. Innsbrucku, musím tě opustit. Zpívá belgický baritonista Lieven Termont, hraje kapela flamenka.

0: oněny, tak říkajíc, zachodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím.
1: Robert Schumann nejprve aspiroval na kariéru koncertního klavíristy. Po problémech s rukou se začal více věnovat kompozici, především klavírních skladeb a také písní. Svou první symfonii dokončil až v 31 letech roku 1841, ale není pravda, že by se už předtím nepokoušel o symfonické kompozice. Svědčí o tom mimo jiné nedokončená pouze dvouvětá symfonie G-moll, které se podle místa prvního uvedení říká Zwickau. Schumannovi bylo 22, dílo nikdy nevydal a druhá věta byla koncertně provedena až v 70. letech 20. století. A to je škoda, protože je to pozoruhodná hudba. Orchestr revoluční a romantický, John Eliot Gardiner, druhá věta rané Schumannovy symfonie G-moll.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

0: Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena.
1: Po velkém úspěchu Mozartovy opery Figarova svatba v Praze si Mozart rád plácl s ředitelem pražského divadla Bondýnem a zavázal se, že za 100 dukátů složí další operu. Ze spolupráce s libretistou Da Pontem vzešla opera oper, jak je potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni označován dodnes. Mozart ho začal komponovat ve Vídni v létě roku 1878. V říjnu odjel do Prahy a během zkoušek dílo dokončil doslova na poslední chvíli a s několikerým odkladem premiéry. Ale byl to po Figarovi další Mozartův pražský triumf. Toto je kanconeta Dona Giovanniho ze druhého dějství, v níž v převleku za sluhu Leporella sloutnou či kytarou v ruce svádí pěknou komornou Dony Elvíry. O, přijď k okénku svému, můj sladký ráj. Baritonista Matthias Gerne zpívá za doprovodu švédského rozhlasového symfonického orchestru a pod taktovkou Manfreda Honecka.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Románus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orfeus.

Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litaní je extrovertní tenorovou árií v podání Christopha Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

Jednou z nejslavnějších operních předeher všech dob zůstává dodnes ta, která v roce 1821 otevřela operu Čarostřelec 25-letého německého skladatele Karla Marie von Webera. Právě tento okamžik pak mnozí muzikologové označují za počátek hudebního romantismu v hudbě. To vše, co Weber dokázal vložit do partitury opery, od pohádkových a strašidelných motivů přes vykreslení přírody i rozmanitých lidských charakterů, to vše najdeme i v barevné předehře, včetně slavného a pro hráče mimořádně obtížného souzvuku lesních rohů. Tak prosím, předehra k první romantické opeře vůbec v podání Filharmonie orchestra a Wolfganga Zavališe.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Dva měsíce poté, co už světově proslulý český skladatel a vážený profesor konzervatoře v New Yorku Antonín Dvořák uvedl v Carnegie Hall svou novosvětskou symfonii, zkomponoval ani ne za 14 dní pětivětou svitu A-dur pro klavír a za rok ji instrumentoval. Prvního provedení orchestrální verze se už skladatel nedožil, bylo to v roce 1910. Českou filharmonii tehdy vedl Karel Kovařovic. Jak klavírní, tak orchestrální verze jsou skvostné, je to v skutku dvořákovsky rozespívaná hudba. A my si poslechneme, jak se celá skladba v orchestru otevírá. Slavnostně hraje Andante con moto Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna.

Georg Friedrich Händel, první věta ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur, hrají členové souboru The Cambridge Music.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších polských skladatelů 20. století a současnosti je bezesporu Krzysztof Penderecki, narozený v roce 1933. Od avantgardní tvorby, pro níž dokonce vynalezl vlastní notaci, přes elektronickou hudbu a seriální techniky se postupně v polovině 70. let dopracoval k zásadnímu obratu ve své tvorbě, přiklonil se k baroku a neoklasicismu a začal pro mnohé hovořit srozumitelnějším hudebním jazykem. Je autorem oper, četných hlubokých duchovních děl, koncertů, sborů, písní, orchestrálních kompozic a také mnoha filmových partitur, třeba k filmu Katy režiséra Vajdy. Mimořádně dlouhý je seznam ocenění, která Penderecký za svou tvorbu získal, a hojně se věnuje také dirigentské činnosti. My teď nahlédneme do Pendereckého opery Ztracený ráj, zkomponované na motivy básně Johna Miltona v druhé půli 70. let. Najdeme v ní i toto adagietto, které hraje symfonický orchestr Polského rozhlasu a televize a řídí Antony Witt.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem s členy souboru Romanesque.

Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etída číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Johann Heinrich Schmelzer, Balletto di Pastori e Ninfe, pro dvoje housle, dvě violy a basso continuo. Hraje Freiburský barokní konsort.

Ještě v Salzburku, 2 roky předtím, než Wolfgang Amadeus Mozart zpřetrhal pouta s rodným městem a vydal se na nejistou kariéru do Vídně, zkomponoval svěží a půvabnou koncertantní symfonii Es-dur, v níž exponuje 2 smyčcové sólové nástroje, housle a violu. Part violy napsal Mozart v D-dur a počítal s tím, že si hráč přeladí nástroj. To se dnes ale neděje. Odvážní violisté hrají přímo v S-dur jako všichni ostatní. V našem případě budou první větu koncertantní symfonie 23-letého Mozarta hrát Ivan Ženatý, Josef Suk a Pražská komorní filharmonie zařízení Jiřího Bělohlávka.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy. Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Celým liturgickým rokem protestantské církve provázejí texty kantát Johanna Sebastiana Bacha. Některé si dokonce všímali zvláštních příležitostí mimo liturgický rok, třeba voleb městské rady v Lipsku. Hudební jazyk 220 Bachových kantát obsahuje téměř všechny oblasti vokálně-instrumentální hudby, od doprovázeného chorálu po složitou vokálně-instrumentální polyfonii. A i když se někdy Bach opakoval, zkrátka použil už uplatněný motiv znovu, dá se říci, že nelze sáhnout vedle. Každá kantáta je skvostem sama o sobě, ať je z výmarského, ketenského nebo lipského Bachova období. Ta, do níž vstoupíme v zápětí, byla napsána ve Výmaru a poprvé hrána na Květnou neděli roku 1714. Však také o svátku, který připomíná slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma, říká Vítej králi nebes, Himmelskönig sei willkommen. Dávala se ovšem i při svátku zvěstování Panny Marii. Sonátu z kantáty hraje italský soubor Academia Byzantina, který řídí Ottavio D'Antone.

Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Balet Apalačské jaro Aarona Copelanda oslavuje venkovský život amerických přistěhovalců s jejich křesťanskou etikou a vztahem k přírodě. Aaron Copland, Apalačské jaro, St. Paul Chamber Orchestra.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Ludwig van Beethoven v finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Kde ty časy jsou, když jsme v Dakápu začali probírat partituru Řádek pořádku a poslouchali jsme tenké hlásky flétny, pikoly nebo hoboje? Dnes už nás čeká tuba. O, jak hluboko jsme klesli.

0: byla ukázka ze Šostakovičovy 13. symfonie. Ale ještě než se definitivně spustíme do temných hloubek tohoto instrumentu, zmíníme se o takzvaných zpěvorozích. Toto slovo jsem od žádného muzikanta sice nikdy neslyšel, ale organologové, tedy znalci hudebních nástrojů, jim označují žesťové nástroje, jejich trubice má kuželový tvar. Pane doktore, ale takový ten kuželový trychtýř, ten snad mají všechny žesťové nástroje.
1: Ano, ale ten není rozhodující. Rozhodující je ta část mezi tím roztrubem a mezi nátrubkem. Je-li tato část prakticky válcová, to je stále stejně široká, pak jsou to nástroje typu trubek, pozounu. Jestliže se ale rozšiřuje postupně, tak je to lesní roh a jsou to právě také ty zpěvorohy.
0: Pane doktore, o které nástroje tedy jde?
1: Je to zase celá rodina nástrojů s širokou menzurou, které mají krásný zpěvný zvuk. A ze zhora můžeme počítat, nejvyšší z nich je křídlovka, pak to jde dolů, takzvaný tenor, eufonium, až do těch největších hlubin orkestru, kontrabasová tuba, basová tuba, subkontrabasová tuba.
0: S křídlovkami se ovšem nejčastěji setkáme v hudbě dechové.
1: Ano, ale bohužel zase tady dochází k tomu, že někdy si to orkestry zjednodušují a hrají ty party křídlovek na trubky. Prosím vás, to je ale velká chyba. To je velká chyba.

0: Pane doktore, vím ale o jedné skladbě z oblasti vážné hudby, kde se křídlovky objevují. Myslím, že pochází z vaší dílny.
1: Ano, ale stejně jsem se snažil v té skladbě Zemi zamyšlené evokovat náladu letního podvečera, kde na mezi dvěma mesnicemi z jedné strany zaznívá polka a z druhé valčík. A ten valčík je právě přednášen křídlovkou.

0: Ovšem hlubší a hlubší nástroje tohoto rodu mají pak už tvar nikoliv podobný trubce, nýbrž spíš jakési elipse. Nejmenší z nich je tenorová tuba nebo eufonium, pak už jsou větší a větší tuba basová a tuba kontrabasová. Já musím říct, že eufonium neboli tenorová tuba je nástroj, který jsem přímo zamilovaný. Asi jsem se to naučil od Janáčka z jeho Kapriča.
1: Ano, v této skladbě se užívá například nádherně vázané melodie ve vysokém rejstříku, která imituje trubku po Capriciozním začátku sólové tuby.

O kus dále jsme svědky pozoruhodné pohyblivosti tohoto zdánlivě neohrabaného nástroje. A tenorová tuba ovládá i groteskní staccato.

Janáček dokázal s žestovými nástroji zacházet velmi svérázně. Kdo ví, od jaké hukvaldské kapely se ty podivnosti naučil. Používal i nezvyklých instrumentů, které se v pozdější praxi začaly nahrazovat běžnějšími nástroji, mnohdy ke škodě věci. V první větě symfoniety Janáček předepisuje dvě basové trubky, kterými nedisponují ani největší dechové orchestry. Ony proslulé paralelní kvinty však nade vši pochybnost hrají dvě tenorové tuby.

A teď se konečně dostáváme ke dnu, k hudebnímu Mariánskému příkopu. Nejhlubší ze všech žestových nástrojů je tuba basová a kontrabasová. Takovéto solo tubě napsal Karel Husa ve svém žestovém kvintetu.

0: Překvapivé na této ukázce je, že tuba, pane doktore, dokáže být i melodickým nástrojem. Existují nějaké další příklady?
1: Nepochybně velmi krásný příklad je z Ravelovy orkestrace klavírní skladby Mussorgského cyklu Kartinky, obrázky z výstavy. Je to obraz, který se jmenuje Bydlo. Bydlo jsem s tvrdým I, protože to je obývák, nebo ostavák, jak se říkalo, veliký těžký vůz zakrytý plachtou, který jede smutně pouští. A tady použil Ravel právě eufonia. A je dost zajímavé, že eufonium ve francouzských orchestrech často už se pokládá za nástroj basový, kdežto u nás se pokládá za nástroj tenorový.

0: Tuba se však nejčastěji používá jako basový nástroj ke třem pozounům. To asi není ideální spojení, vidíte, pane doktore?
1: Není, protože jde o nástroje velmi barevně odlišné. To ovšem je už tuba basová nebo kontrabasová v pravém slova smyslu, ale správný bas ke třem pozounům je basový pozoun. Ale ani ten často nebývá v orchestrech k dispozici, pravý kontrabasový pozoun. A je nepochybné, že na tubu se to dá všecko zahrát jako snadněji. Tuba je technicky velice snadno ovladatelný nástroj.
0: Máme tedy nějaký příklad, kde by se tuba jako basový nástroj spojovala s jinými instrumenty?
1: Rozhodně se lépe pojí s lesními rohy, protože má taky takový trochu kulatější tón proti trubkám a pozounům, který mají tón ostrý, velice třpitivý, kdežto tuba už má tón trochu zamžený. A velice zajímavý příklad spojení unizono o oktávu níž tuba a v horní oktávě unizono šest lesních rohů je v Prokofievově baletu Romeo a Julie ve scéně boje.

Ano, horny a tuba se krásně doplňují. Přesto však stále převládá používání tuby s trojicí trombónů. Jakkoliv je tento soubor nesourodý, dokáže zejména ve finále velkých symfonických děl odvést skvělou práci. Přesvědčíme se o tom ve třetí větě třetí symfonie Dmitrije Šostakoviče. To úžasné místo, v němž nad vírem malého bubínku vybuchují žesťové exploze, pak budíš i pozvánkou na další pokračování našeho cyklu, který se za pár týdnů zaměří na svět bicích nástrojů.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Od mikrofonu stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. A jaká hudba vás čeká v programu naší stanice pro následující 4 hodiny vysílání? Budou to skladby od Mendelssohna Bartholdyho, Schönberga, Stravinského, Kaprálové a dalších skladatelů hudby 19. a 20. století. Prvních 20 minut bude patřit žánru smyčcového kvarteta. Anton Bruckner napsal svůj smyčcový kvartet C-moll v létě roku 1862 během svého studia orchestrace u Otto Kitzlera. Kvartet pak zůstal zapomenut, a to až do roku 1950, kdy byla partitura objevena v Mnichově v archivu Brucknerova přítele Josefa Šalka. Můžeme si tak jediné čtyřvěté kvartetní dílo Antona Brucknera nyní poslechnout. Hraje Lipské smyčcové kvarteto.

Milí posluchači, v našem výběru nahrávek hudby 19. a 20. století se v tuto chvíli dostává také na dílo exilového autora Jana Nováka, jedné z nejvýraznějších skladatelských osobností české poválečné generace. Nahlédneme do odkazu Novákových vokálních kompozic, zhudebňujících výhradně latinské texty. Jelikož Jan Novák latinu ovládal, dokázal využít možností latinského metra a jeho rytmu, například pro podtržení významu textu. Poslechneme si Novákovu vokální skladbu pro sborová sóla a smíšený sbor a kapela Exercitia mythologica, česky mytologická cvičení, z roku 1968. Čeká nás 8 miniatur zobrazujících postupně různé postavy antické mytologie. Cyklus Exercitia mythologica Jana Nováka zpívá Martinu Voices s dirigentem Lukášem Vasilkem.

0: To byla Exercitia Mythologica, vokální skladba pro zborová sóla a smíšený zbor a kapela od Jana Nováka. Zpíval Martin Voices s dirigentem Lukášem Vasilkem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur vás hudebním výběrem provází Robert Škarda. Nyní je na programu jedna z poměrně často provozovaných scénických skladeb pro symfonický orchestr Igora Stravinského, zásadní skladatelské osobnosti ruské i světové hudby 20. století. Balet Pták ohnivák na téma ruské lidové pohádky vzbudil ohlas již při své premiéře v Paříži v roce 1910. Stravinský ho napsal pro inscenaci ruského baletu Sergeje Ďagileva. Ve scénáři, který napsali Michel Fokin a Alexander Benoit, je ohnivák napůl žena, napůl pták. Je zajat knížetem Ivanem, ale když ho později osvobodí, dá mu kouzelné pírko, kterým Ivan porazí kouzlo nesmrtelného Kostěje. Ten držel v zajetí 13 princezen a kníže Ivan se pak ožení s nejkrásnější z nich. Hudba baletu je zvukově efektní, dosahuje až impresionistické barevnosti. Jednotlivé části jsou dynamicky, tempově i rytmicky kontrastní. Balet o dvou obrazech Pták ohnivák Igora Stravinského zahraje Chicagský symfonický orchestr. Řídí Pierre Boulez.

0: Dozněl balet Pták ohnivák Igora Stravinského na téma ruské lidové pohádky. Hrál Chicagský symfonický orchestr, řídil Pierre Boulez.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v následujících minutách nás čekají písně beze slov. V originále Lieder ohne Worte, tedy cyklus lirických klavírních skladeb, který v první polovině 19. století zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy. Cyklus 48 skladeb patří k nejznámějším a hudebně typickým opusům romantického klavírního repertoáru. Výběr 17 částí z Mendelssohnových klavírních kusů nám teď zahraje Walter Gieseking.

0: Výběr z klavírního cyklu Písně beze slov od Felixe Mendelssohna Bartholdyho přednesl německý klavírista francouzského původu Walter Gieseking.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, hudebním výběrem na stanici D-dur vás provází Robert Škarda. V našem putování hudbou 19. a 20. století se nyní zastavíme u tvorby Arnolda Schönberga, progresivního autora, kterého známe jako představitele tzv. Druhé vídeňské školy. Mezi nejslavnější Schönbergovy skladby patří melodrama Pierrot Lunaire opus 21, tedy Měsíční Pierrot z roku 1912. Jeho hlavní postavou je smutný klaun, figura známá z Commedia dell'arte, jednoho z druhů renesančního divadla. Autor v třídílném cyklu zhudebnil 21 symbolistických básní ze stejnojmenného cyklu belgického básníka Alberta Girauda, reflektující témata dekadence konce století tzv. Fin de siècle. Schönberg použil původně francouzské texty v německém překladu a pro jejich přednes ve stylu tzv. Sprechgesangu, mluveného zpěvu, předepsal part recitátora, který je obvykle přednášený sopranistkou. Doprovodný instrumentální soubor tvoří celkem 8 nástrojů. V melodramu Pierrot Lunaire Arnolda Schönberga se představí recitátorka Christine Schaeffer, dále Sophie Cherrier, flétna a pikola, Alain Damien, klarinet a basklarinet, Florent Boffard, klavír, Jean-Marie Conquer, housle a viola a Jean Guyen Keras, violončelo.
2: Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wohl.

Doznělo melodrama Pierrot Lunaire opus 21 Arnolda Schönberga. Recitátorku sopranistku Christine Schaeffer doprovázeli Sophie Cherrier, Alain Damien, Florent Boffard, Jean-Marie Conquer a Jean Guillen Queyras.

Skladatel Rudolf Kubín je bytostně spjat s Ostravou, kde strávil převážnou část svého života. Studoval ovšem na Pražské konzervatoři u Alojze Háby a po ukončení studií působil několik let jako violončelista Pražského rozhlasového orchestru. Později rozvinul činnost skladatelskou, dirigentskou i organizační ve svém rodišti a působil jako hudební režisér v Ostravském rozhlase. Z Kubínovy žánrově rozmanité tvorby jsou připraveny k poslechu humoresky, miniatury pro klarinet, housle, violu a violončelo. Komorní kompozice z roku 1969 má 5 částí s programními názvy. Ve vlaku, večerní zvony, kinematograf, moderní láska a klaun. Humoresky vyšly v roce 2020 na albu s názvem Czech Music for Clarinet v provedení klarinetisty Karla Dohnala a Benda Quartet.

0: Humoresky pro klarinet, housle, violu a violončelo od Rudolfa Kubína přednesl Karel Dohnal a členové Benda Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Krátký život české skladatelky Vítězslavy Kaprálové je ohraničen dvěma světovými válkami. Tvůrčí vývoj Kaprálové formovalo studium u Vítězslava Nováka, spolupráce s Bohuslavem Martinů i hudba jejího otce, skladatele Václava Kaprála. Stejně jako její otec, i Kaprálová inklinovala ve svém díle ke klavíru. Jak podotýká muzikoložka Karla Hartl, nepřekvapí proto, že jsou to právě klavírní skladby, které patří ke skladatelčiným nejvyspělejším a nejoriginálnějším dílům. Koncert D-moll pro klavír a orchestr opus 7 pochází z roku 1935. Připravena je nyní nahrávka klavíristy Tomáše Vrány. Snímek vznikl v roce 2022 s Janáčkovou filharmonií Ostrava a dirigentkou Alenou Hron.

0: To byl koncert D-moll pro klavír a orchestr opus 7 od Vítězslavy Kaprálové. Hrál Tomáš Vávra a Janáčkova Filharmonie Ostrava. Dirigentkou nahrávky byla Alena Hron.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Dalším českým autorem tohoto hudebního výběru na stanici D-dur bude Marek Kopelent, skladatel výrazně reflektující avantgardní snahy druhé poloviny 20. století. Poslechneme si árii pro soprán a orchestr na italské texty renesančních básníků s názvem Il canto degli augei, v překladu Ptačí zpěv nebo také Zpěv anděla. Kopelent árii napsal v letech 1977 až 78. A využívá v ní artikulační a témbrové možnosti lidského hlasu s využitím názvuků historické hudby upomínající na tradici operního zpěvu. V souvislosti s Kopelentovou tvorbou se můžeme setkat s označením těchto postupů jako poetikou semantické kontrapozice. Zpívá Sigyn von Osten, soprán, hraje Česká filharmonie, řídí Libor Pešek.

In amour, dia, dia, dia, dia, dia.

Marie, Fiona.

Mirate come il tempo vola, e sì, come la vita fugge.

Il canto degli Augei, árie pro soprán a orchestr od Marka Kopelenta, přednesli sopranistka Sigun von Osten a Česká filharmonie pod taktovkou Libora Peška. To byla také závěrečná skladba vysílacího bloku, který pro vás na stanici D-dur připravil a od mikrofonu se loučí Robert Škarda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. U poslechu stanice D-dur vás v tuto chvíli vítá Robert Škarda. V následujících 4 hodinách vám nabídnu nahrávky hudby 18. až 21. století. Těšit se můžete na hudbu Giuseppe Verdiho, Antonína Reichy, Karla Nielsena, Josefa Haydna a dalších. Úvod bude patřit klavírní tvorbě Johannesa Brahmse. 16 valčíků opus 39 zkomponoval německý skladatel v roce 1865 ve Vídni. Jsou věnovány významnému hudebnímu kritikovi 19. století Eduardu Hanslikovi, který Brahmsovu hudbu obdivoval. Na klavír hraje Matthias Kirchnereit.

Rodák z Rokycan Antonín Kraft byl považován za jednoho z nejlepších violončelistů své doby. Své skladby pro něj psali i Haydn nebo Beethoven. Sám Kraft byl ale také skladatelem a několik jeho skladeb se nám dochovalo dodnes. Poslechneme si koncert C-dur pro violončelo a orchestr, který byl zkomponován před rokem 1803. V tomto roce také vznikl jediný dochovaný opis skladby, pořízený berounským děkanem Johannem Antonínem Seidlem. Třívětý koncert C-dur Antonína Krafta hrají Jiří Hošek na violončelo a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Josef Hrnčíř.

Koncert pro violončelo a orchestr C-dur Antonína Krafta hráli Jiří Hošek na violončelo a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Josef Hrnčíř.

Duchovní komorní kantáta Stabat Mater pro soprán, alt, smyčce a basso continuo italského barokního skladatele Giovanni Battisti Pergolesiho je jedním z nejznámějších zhudebnění tohoto středověkého veršovaného textu. Pergolesi své Stabat Mater zkomponoval v roce 1736, krátce před svou smrtí. Stalo se tak na žádost neapolského řádového bratrstva pro liturgické potřeby svatého týdne. Zpívají June Anderson, soprán, a Cecilia Bartoli, mezzosoprán. Hraje Sinfonietta de Montréal, řídí Charles Dutoit.

0: Dozněla duchovní komorní kantáta Stabat Mater pro soprán, alt, smyčce a basso continuo od Giovanni Battisti Pergolesiho. Poslouchali jsme nahrávku z roku 1993, na které se představili June Anderson a Cecilia Bartoli. Hrála Sinfonietta de Montréal, kterou řídil Charles Dutoit.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur nyní zamíříme k hudbě českého baroka a k tvorbě Františka Xavera Brixiho. Od roku 1759 byl Brixi kapelníkem katedrály svatého Víta a věnoval se v souladu se svým působením především chrámové hudbě. Je autorem i několika varhaních koncertů. Připravena je nahrávka jednoho ze dvou Brixiho koncertů C-dur pro varhany a orchestr. V krajních větách tohoto třívětého koncertu je doprovodný smyčcový orchestr rozšířen o dvě klariny. Na varhany hraje Jan Hora, pražský komorní orchestr řídí František Vajnar.

Jan Horana Varhany a Pražský komorní orchestr s dirigentem Františkem Vajnarem přednesli koncert pro Varhany a orchestr C-dur Františka Xavera Brixiho.

Josef Haydn je autorem desítek úprav skotských a velšských lidových písní. Vznikly v závěru jeho života na objednávku skotských a anglických vydavatelů. Populární lidové nápěvy bylo třeba upravit pro tehdejší měšťanské salony. Výběr skotských písní Josefa Haydna nahráli v roce 2009 sopranistka Julie Kaufmann a mnichovské klavírní trio. Můžeme si tak představit Haydnovy mistrovské úpravy lidových písní, které propojují tradiční skotské melodie s klasickým komorním obsazením.